σκέψη σε μου Κριστίνκο. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristínko. Tobě samo nebe slétlo dolící, jak si krásná moje Kristínko, jak je hladná.